0: Weekend Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio.
1: Window Kid.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Express Radio. Brusel News.
1: Americká administrativa tento týden oznámila nová cla ve výši 10% a 12,5%. Nahradí 10% dočasné clo, jehož platnost skončilo v pátek. Cla se týkají 60 zemí, které představují zhruba 99% dovozu do Spojených států, a to včetně Evropské unie. Pro země Evropské unie bude platit základní 10% clo. Zahraniční státy americká cla kritizují a považují je za neopodstatněná. Představitel americké administrativy Jameson Greer odůvodnil zavedení nových cel nedostatečně důraznou legislativou proti nucené práci. Podle rozhodnutí amerického ministerstva obchodu všechny země, na jejichž vývoz do USA bude platit nové clo, nedokázaly zabránit dovozu výrobků, jež jsou výsledkem nucené práce. Některé zboží dostalo z nových cel výjimku. Jedná se například o ropu, plyn či hnojiva.

Eta letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač Eta Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.

Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace Love Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio.

0: Rádio Euronews.
1: Přes zásadní pokrok v medicíně se počet rakovinových nádorů v posledních letech prudce zvedá, a to u většiny diagnóz. Nová zpráva Světové zdravotnické organizace varuje, že do roku 2050 se počet nových případů zřejmě zdvojnásobí. 26 tisíc lidských životů každý den si vezme rakovina. Za rok je to globálně 10 milionů lidí. Předpokládá se, že nových případů přibude na světě asi 20,6 milionů. To jsou čísla ze současnosti. Podle nové zprávy WHO se ale stav už v blízké budoucnosti může dramaticky zhoršit. Experti očekávají, že bez okamžitých opatření do roku 2050 vzroste počet nových případů rakoviny na téměř 35 milionů ročně. Hlavní příčinou úmrtí na rakovinu zůstává rakovina plic, to platí globálně. Rakovina plic, prostaty a tlustého střeva a korečníku patří mezi nejčastější druhy rakoviny u mužů. Zatímco rakovina prsu, plic a tlustého střeva a konečníku představuje podstatný podíl zátěže u žen.
0: Dance Radio. Dance Radio.

Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace Love Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Dance Radio.
1: Okay. Let me tell you the story of that guy.

0: Express Radio. Brusel News.
1: Americká administrativa tento týden oznámila nová cla ve výši 10% a 12,5%. Nahradí 10% dočasné clo, jehož platnost skončilo v pátek. Cla se týkají 60 zemí, které představují zhruba 99% dovozu do Spojených států, a to včetně Evropské unie. Pro země Evropské unie bude platit základní 10% clo. Zahraniční státy americká cla kritizují a považují je za neopodstatněná. Představitel americké administrativy Jameson Greer odůvodnil zavedení nových cel nedostatečně důraznou legislativou proti nucené práci. Podle rozhodnutí amerického ministerstva obchodu všechny země, na jejichž vývoz do USA bude platit nové clo, nedokázaly zabránit dovozu výrobků, jež jsou výsledkem nucené práce. Některé zboží dostalo z nových cel výjimku. Jedná se například o ropu, plyn či hnojiva.
0: Dance Radio. Dance Radio.

Apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace DanceRadio.cz. DanceRadio.cz. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace DanceRadio.cz. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu. Dance Radio. Dance Radio.

0: We just give them.
1: Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio.

0: Dance Radio Euronews.
1: Přes zásadní pokrok v medicíně se počet rakovinových nádorů v posledních letech prudce zvedá, a to u většiny diagnóz. Nová zpráva Světové zdravotnické organizace varuje, že do roku 2050 se počet nových případů zřejmě zdvojnásobí. 26 tisíc lidských životů každý den si vezme rakovina. Za rok je to globálně 10 milionů lidí. Předpokládá se, že nových případů přibude na světě asi 20,6 milionů. To jsou čísla ze současnosti. Podle nové zprávy WHO se ale stav už v blízké budoucnosti může dramaticky zhoršit. Experti očekávají, že bez okamžitých opatření do roku 2050 vzroste počet nových případů rakoviny na téměř 35 milionů ročně. Hlavní příčinou úmrtí na rakovinu zůstává rakovina plic, to platí globálně. Rakovina plic, prostaty a tlustého střeva a konečníku patří mezi nejčastější druhy rakoviny u mužů. Zatímco rakovina prsu, plic a tlustého střeva a konečníku představuje podstatný podíl zátěže u žen.

0: Start pořádá Maxi Výprodej.
1: Cože? Maxi Výprodej?
0: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
3: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
4: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní Tesco vejce 30 kusů velikost S za 89,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 54,90 do 18. srpna ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andrew.

0: k tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je ranní fresh. 7 až 9 na Dance Radio.
1: Dance Radio.

0: Rádio Brusel News.
1: Americká administrativa tento týden oznámila nová cla ve výši 10% a 12,5%. Nahradí 10% dočasné clo, jehož platnost skončilo v pátek. Cla se týkají 60 zemí, které představují zhruba 99% dovozu do Spojených států, a to včetně Evropské unie. Pro země Evropské unie bude platit základní 10% clo. Zahraniční státy americká cla kritizují a považují je za neopodstatněná. Představitel americké administrativy Jameson Greer odůvodnil zavedení nových cel nedostatečně důraznou legislativou proti nucené práci. Podle rozhodnutí amerického ministerstva obchodu všechny země, na jejichž vývoz do USA bude platit nové clo, nedokázaly zabránit dovozu výrobků, jež jsou výsledkem nucené práce. Některé zboží dostalo z nových cel výjimku. Jedná se například o ropu, plyn či hnojiva.
0: Dance Radio. Dance Radio.

0: Vánoce pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
1: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
0: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
1: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
0: Více informací v restauracích KFC.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,4 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
4: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Dance Radio.

Ta nejlepší taneční muzika 24 hodin denně. Každý den non-stop na Dance Radio. Soutěže o volňásky na ty nejlepší mejdany a festiáky. Taneční shows od nejznámějších DJs a producentů. Aktuální informace ze světa taneční scény. To naladíš každý den od rána do večera na ty nejvíc taneční frekvenci u nás.

0: Dance Radio Euronews.
1: Přes zásadní pokrok v medicíně se počet rakovinových nádorů v posledních letech prudce zvedá, a to u většiny diagnóz. Nová zpráva Světové zdravotnické organizace varuje, že do roku 2050 se počet nových případů zřejmě zdvojnásobí. 26 tisíc lidských životů každý den si vezme rakovina. Za rok je to globálně 10 milionů lidí. Předpokládá se, že nových případů přibude na světě asi 20,6 milionů. To jsou čísla ze současnosti. Podle nové zprávy WHO se ale stav už v blízké budoucnosti může dramaticky zhoršit. Experti očekávají, že bez okamžitých opatření do roku 2050 vzroste počet nových případů rakoviny na téměř 35 milionů ročně. Hlavní příčinou úmrtí na rakovinu zůstává rakovina plic, to platí globálně. Rakovina plic, prostaty a tlustého střeva a korečníku patří mezi nejčastější druhy rakoviny u mužů. Zatímco rakovina na prsu, plic a tlustého střeva a konečníku představuje podstatný podíl zátěže u žen.
0: Dance Radio. Dance Radio.

0: Pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
1: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
2: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
3: Dance Radio.

Apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujeme. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu. Dance Radio. Dance Radio.

0: Rádio Brusel News.
1: Americká administrativa tento týden oznámila nová cla ve výši 10% a 12,5%. Nahradí 10% dočasné clo, jehož platnost skončilo v pátek. Cla se týkají 60 zemí, které představují zhruba 99% dovozu do Spojených států, a to včetně Evropské unie. Pro země Evropské unie bude platit základní 10% clo. Zahraniční státy americká cla kritizují a považují je za neopodstatněná. Představitel americké administrativy Jameson Greer odůvodnil zavedení nových cel nedostatečně důraznou legislativou proti nucené práci. Podle rozhodnutí amerického ministerstva obchodu všechny země, na jejichž vývoz do USA bude platit nové clo, nedokázaly zabránit dovozu výrobků, jež jsou výsledkem nucené práce. Některé zboží dostalo z nových cel výjimku. Jedná se například o ropu, plyn či hnojiva.

0: zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
2: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
3: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
4: Já chci hot dog.
5: Já mám chuť na matcha latte.
6: Taky beru hot dog a klid v autě.
3: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
7: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.

Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace Love Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

Erik Pritz a Proper Education v Eteru Dance Rádia. Za chvilku startujeme sobotní odpolední vysílání. Pode mnou už slyšíte novinku. Do uší poletí Joa James Carter a Don't Wake Us Up. Dáme také Lost Frequency společně s Tomem Odelem a jejich Black Friday, Pretty Like the Sun. Mám pro vás 3 hodinky ty nejlepší taneční muziky. Za chviličku startujeme tady sobotní party break. Jsem Terka Ročňová a jsme na vlně 89 102,9 FM. Je 13:01. Dance Radio. Dance Radio.

0: Lost Frequencies, Tom Odell, Black Friday, Féteru Dance Rádia ve 13 hodin 13 minut k tomu. Ladí Dance Rádio, máme 15. srpna, odstartovali jsme to mezi další kousky, které vám pošlo uši, budou třeba Godard, novinka Joe a James Carter nebo Kraftwerk. K tomu samozřejmě dneska mrkneme taky do světa filmu, protože od září se to bude v Praze hemšit filmovým štábem. Co se tady bude natáčet, to prozradím. Taky se mrkneme na to, že na Ibize se blíží samozřejmě closing parties, tak co nás čeká, a bude to ještě mnohem víc. Tak rozhodně držte vlnu, teď už si jdem užít tu nejlepší taneční muziku. V Eteru Dance Rádia to dáme za chvilku.
1: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Dance Radio. Dance Radio.

0: V éteru Dance Rádia proběhl Cedric Jurvé a jeho Gotta Be. Teď se ale podíváme do světa filmu, protože od září se v Praze opět začne natáčet. Praha je hodně oblíbená lokace, co se týče zahraničních filmů. Máme tady krásný místa, spoustu míst. No a natáčet se tady začne seriál Tajemství všech tajemství podle nejnovější knížky Dana Browna. A můžou se tam objevit, nebo spíš objeví se tam lokace jako Karlův most, Clementinum a nebo Petřínský rozhledny. Takže pokud během září a měsíců dál půjdete po některým z těchto míst, tak možná se stane, že budou uzavřený, anebo tam potkáte třeba nějakého hollywoodského herce. Teď už další muzika, Gorgon City, Stella Bossy, anebo Burn za chviličku v éteru Dance Rádia.
1: Dance Rádio. Dance Rádio.

Aloka Kousek s názvem Domino Féteru Dance Rádia 12 minut před 14 hodinkou. Já už jsem hodila oko do naší hitparády Dance Radio Charts. Jak jste zahlasovali, kdo neví, tak Dance Radio má svoji hitparádu. Tu si můžete dát každý čtvrtek od 18 hodin. Hlasujete tam vy ovlivňujete pořadí. Na www.danceradio.cz klidně teď můžete zahlasovat, je tam 20 míst, jsou tam 3 novinky, kde palec nahoru hlasujete, kde palec nahoru není, už je to dlouho hitparádě, opouští to hitparádu. Tak se podíváme na novinky, z novinek je tam Solomon, Epoch Noir a taky Drum Sound. A podíváme se taky, jak jste zahlasovali. Tak na jedničku, na trojku jste zvolili Robina Schulze, Better Times, na dvojce tam je Lost Frequencies, So Much Beauty a na jedničce Drowned Moon a Shelter. Tak uvidíme, jak zamícháte pořadím, jak zahlasujete, ještě jednou, je to na vás, vyhlasujete www.danceradio.cz. No a jak tomu pošlu muziku, už za chviličku nás čeká Solomon,

¿Qué pasa contigo? Alex Gaudino, samoberník v Eteru Dance Rádia, 2 minuty po 14 hodince. Mrkneme na to, co nás čeká za chvilku. A to je třeba novinka Very Can't Swim a Dance, Dance, Dance. Další hodinku také odstartuje Deadmau5 a Science. Tak užívejte a jdem si vychutnat druhou hodinku dnešního sobotního party breaku. Je 14.02. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Martin Herger a Colin Fetteru Dance Rádia na 89.9 FM. Teď si podíváme na Ibizu, kde už nám dva největší kluby oznámily, kdy budou mít svoje closing parties, tak mělo by to být 9. a 10. října. Těšit se můžeme na jména jako Black Coffee, Martinez Brothers, taky tam nebude chybět Andrea Oliva, Patrick Topping, Nick Funkchuli, Vintage Culture a spousta dalších. Zahrajou si většina z nich taky back-to-back sety, takže to bude hodně velká jízda. Zajímá mě, jestli jste letos stihli Ibizu, nebo se chystáte, případně nějaký jméno, do jakého klubu se tam chystáte. Já přemýšlím, že bych si možná zaletěla v říjnu na nějaké to closing party. Tak uvidíme, jak to dopadne. Rozhodně, co dopadlo, tak je náš playlist a tam zazní rozhodně Chris Avantgarde, taky American Swim, anebo TJ Comcraft a Loneliness. Za momentík si to dáme u nás na Dance Radio.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
4: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
5: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.

Za náma další libová muzika, Wilkinson, Cadillac a Ultraviolet. Teď se ale podíváme na příběh, který nikdo z nás, kdo cestuje někam letadlem, nechce úplně zažít. Šlo o to, že jedna čínská aerolinka dala svým cestujícím balíčky s džusem. Ten džus byl švestkovej. Nikomu v tu dobu ale nedošlo, že by mohl mít projímavý účinky. To letadlo mělo dvě toalety. Takže si dovedete představit, jak dlouhý byly fronty potom na záchod. Takže pokud se někam chystáte, doufám, že dostanete svačinku příjemnou, že vás nic nepostihne a že to rychle uteče. Teď je další muziky a z toho to taky utíká. Proběhnou Alex Adair, taky Martin Solveig, anebo Came of Fat a jeho Compute. Jejich Compute, jsou to dva pánové. Takže takhle v Eteru Dance Rádia za chvíli.

Tak dohrála muzika Compute, Came of Fat, Ali Love a teď se podíváme do kalendáře, kdo dneska slaví svátek. Já vidím nad playlistem jméno Hana, takže všem Haničkám samozřejmě všechno nejlepší. Tohle jméno je v České republice hodně používané, je to jméno hebrejského původu, ale tady u nás ho má 145 901 nositelka. Průměrný věk jejich je 52 let. Dneska je den relaxace, takže doufám, že jste si aspoň trošku odpočinuli. Taky mezinárodní den energy drinku. To úplně k sobě asi jako nejde. Každopádně dneska slaví taky zvířátka. Je to pejsek Gary, z kočiček je to čertulka a čikinka. Jinak dneska, třetí sobota v srpnu, je den zvířat bezdomova, taky mezinárodní den včel a den geocoachingu. Pokud dneska slavíte taky narozeniny, výročí, cokoliv, samozřejmě doufám, že máte skvělý den a doufám, že vám ještě větší úsměv na tváři vykouzlí další muzika. Dance Radio pro vás má Tiesta, pro mě taky Antoine Clamaran a možná se vejde i John Summit a All the Time. Za chvilku u nás na Dance Radio.

0: Boston Bun a Spread Love, Paddington v Eteru Dance Rádia chviličku před 3:45. Další burná muzika za náma, před náma opět svět filmu. Nevím jak vy, ale já jsem velká milovnice Avengers, samozřejmě všichni čekáme, až bude prosinec. A my si užijeme film Avengers Doomsday, tak kam se nám taky vrátí Chris Evans, který se po 7 letech vrací do role Steve Rogersa. Ale tentokrát ho prej nebudou šetřit, jeho postavu prý zahltí všim, čím můžou, a připravili se pro něj prý obzvlášť náročný příběh. No, co jsem viděla u ukázky, tak trošku mě to zmátlo chvilkama, tak uvidíme, jestli to bude v dobrým, jestli to bude v špatným, jestli to bude opravdu náš Steve Rogers, nebo to bude někdo jiný, známe to, že jo, taky ty různý vesmíry. Každopádně se nám vrátí taky důležitá postava, kterým je vlastně Dr. Doom, bude to takový jakože záporák a zahraje si ho Robert Downey Jr., který se nám nevrátí jako Tony Stark alias Iron Man, ale právě Dr. Boom, který má být ústředním protivníkem toho filmu. Tak uvidíme, jak to celý dopadne, každopádně v tuhle chvíli se na nás valí jeden trailer za druhým, tak dejte vědět, který ze superhrdinů je váš oblíbený, jaký film je váš oblíbený. A teď už další muzika, N21, Filip Zelinka, New Order, anebo Sebastian Ingrosso společně se Celine Dion. Na Dance Rádiu za chvilku.
1: Když levně, tak Tesco. Nyní z Club Card nakoupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si vyberte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 18. srpna ve všech super a hypermarketech i na online nákupy. Tesco, počítejte s námi.
2: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
3: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
2: Více informací v restauracích KFC.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
2: Dance Radio.

0: Za náma na Dance Rádiu další Libovka a Christoph a Give Me The Love. Teď už ale mrkneme na Party Service, aby vám něco neuteklo. Party Service. Tak já tady mám vždycky někoho z týmu z Dance Rádia. Dneska mám před sebou našeho Michaela C. Myšák vyrází na Máchač Festival, kde odehraje svůj set dneska mezi 17. a 18. hodinkou. Myslím si, že ještě máte čas na to vyrazit tam, dorazit na jeho set, takže mezi 17. a 18. hodinkou na Beach Stage. Jinak na stejný stage odehraje svůj set taky Subgate, toho si můžete dát od 20 hodin. Jinak, když jsme byli u Myšáka, nebo našeho Michaela C., tak ten odehraje svůj set taky v Praze. Kdybyste to nestihli na Macháči, tak dneska pražský klub Roxy hraje tam mezi 11. večerní až 12:30 ráno. Kromě něj taky Erik Meyer a spousta dalších men na stage. Kdo by si chtěl dát třeba psytrance, tak Digital Forest Festival Warm Up se chystá dneska v pražském klubu Cross, kde to bude nacpaný jedním jménem za druhým. Tak kdybyste chtěl vidět jiný styl, jiný město, dejte vidět. Teď už posílám další muziku. Petru Dance Rádia zazní Shivers, Sigala, Elvis a taky pozvánka na vysílání Dance Rádia právě teď. Dance Radio. House,
1: trance, techno, drum and bass, tech house. Ta nejlepší taneční muzika 24 hodin denně. Každý den non-stop na Dance Radio.

0: Kousek s názvem Drift Away v éteru Dance Rádia 10 minutek před 16 hodinkou. O tom ještě mezik Marshall Jefferson, taky Watermet. Jinak se uslyšíme zítra úderem 13. hodinky. Kdo by si chtěl užít ještě dneska Mejdan v éteru Dance Rádia, tak máme pro vás několik radio shows. Čeká vás třeba od 20 hodin Rehab, jeho Cyberpunk Radio. No a kdo by měl chuť na pořádnou trencovku, tak Arminův Asod dneska mezi 10. a půlnocí. Tak taková pozvánka, to kdybyste se chtěli rozehrát předtím, než někam vyrazíte, anebo jestli vás třeba čeká noční v práci, tak abyste věděli, s kým můžete trávit dnešní večer. Já se ještě jednou loučím, mějte se krásně, skvěle, báječně, klidně nás označujte všude, kde s váma jsme, kde nás posloucháte. Na danceradio.cz na Instagramu to přinazdílíme, no a jinak se budu těšit teda zítra. Páčko!
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland. Dance Radio. Dance Radio.

0: Dance Radio, Brussel News.
1: Italská policie nalezla tři díla francouzských umělců z 19. století v odhadované hodnotě 9 milionů eur, která byla odcizena ze soukromého muzea u Parmy. Právě v tomto městě v bytě jednoho z podezřelých policisté obrazy francouzských malířů nalezli. Vloupání do muzea a sídla nadace Magnany Roca se odehrálo letos v noci na 23. března. Vyšetřováno je v této souvislosti 9 Moldavanů a Moldavanek. Autory nalezených děl jsou malíři Paul Cézanne, Auguste Renoir a Henri Matisse. Nejcennějším ukradeným plátnem byl podle policie Cézanův obraz Tasse et Plat de Ceris, šálek s talířem třešní s odhadovanou cenou 6 milionů eur.

0: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní Tesco vejce 30 kusů velikost S za 89,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 54,90 do 18. srpna ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
1: Užijte si babí léto plné hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
3: Dance Radio.

Apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

Například Hello, ovocnou svačinku, různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Proud, obrač Proud s ležákem nové generace za

0: Dance Radio Euronews.
1: Nejméně 38 lidí zemřelo po zemětřesení o síle 7,7 stupně, které v noci na sobotu zasáhlo pobřeží indonéského ostrova Flores. Informovala o tom agentura AFP. Předchozí bilance činila 20 mrtvých. Úřady původně vydaly varování před tsunami, později ho však odvolali. Tisíce obyvatel pobřežních oblastí byly evakuovány. České ministerstvo zahraničních věcí nemá informace o tom, že by zemětřesení postihlo české občany. Zemětřesení způsobilo vážné škody a několik budov se zřítilo. Výpadky elektřiny navíc komplikují získávání informací a stěžují pátrací a záchranné akce. Podle americké geologické služby USGS zemětřesení zasáhlo indonéský region Flores. Ohnisko zemětřesení, po němž následovaly dva otřesy, bylo v hloubce 10 kilometrů a jeho epicentrum zhruba 68 kilometrů severozápadně od města Ende. Dance Radio. Dance Radio.

0: Když levně, tak Tesco. Nyní s Clubcard nakoupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si vyberte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 18. srpna ve všech super a hypermarketech i na online nákupy. Tesco, počítejte s námi.
1: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.

Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andy Rudem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Piacenza.
1: Give it to me.

0: Dance Radio.
1: This is Colorcast Radio by